0: nás na jihu Moravy je krásně. O tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je bodla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
0: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
0: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
0: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku. Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.

0: But you're just a boy.
1: Naladte si Rádio Ich na počítači, mobilu či tabletu. Poslouchejte online na www.radioich.cz. Radioich.cz. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

0: nás na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, ta by budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
0: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
0: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
0: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku. Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.

jich na počítači, mobilu či tabletu. Poslouchejte online na www.radiojich.cz. Radiojich.cz. Radio Jich.

0: Doma u nás na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je bodla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz

Poslouchejte Rádio Jich na počítači, mobilu či tabletu. Poslouchejte online na www.radiojich.cz. Radiojich.cz. Rádio Jich. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou jižní Moravu.

0: na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
0: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
0: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
0: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku. Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih.

podcasty Rádio Jich na počítači, mobilu či tabletu. Poslouchejte online na www.radiojich.cz. Radiojich.cz. Rádio Jich. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, ta by budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
4: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
5: Dechparáda. Pohoda a zábava při nejlepších moravských dechovkách. Každou neděli s Frantou Uhrem na Rádiu Jih.

vám všem, milí přátelé, krásné dechovkové nedělní ranko. To dnešní s datem 10. května, kdy svůj svátek slaví Blažena. No, Blažence popřejeme všechno nejlepší, ale ještě je tady jedno důležité upozornění, protože dnes také slavíme Den matek. Ano, všem našim maminkám proto popřejeme všechno nejlepší, zdravíčko, a ať si to s námi ten jejich svátek opravdu moc užijí. Takže maminky naše drahé. No a my budeme hrát samozřejmě pěknou muziku. Mezi lety 1977 až 78 byla založena kapela Vlčnovianka, u jejíhož zrodu stál vlčnovský rodák, trumpetista a také autor mnoha krásných skladeb, pan Antonín Koníček. V roce 1990 převzal funkci kapelníka další rodák Pavel Nevařil, jinak také trombonista Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně. No a za dobu své existence se kapela vypracovala na opravdu vysokou úroveň a tady u nás na rádiu jich jsou jejich písničky jako doma. Takže po úvodní jízdě králů si poslechneme válčík U tej boží muky, další válčík Rajhradský chodníček a polku Nezlob sa, dívča. Příjemný poslech a ještě jednou všechno nejlepší našim maminkám.

Přátelé, přeju vám ještě jednou hezké ránko, posloucháte Rádio Jih a Dech parádu, která vás každičkou nedělí ráno probouzí v rytmu naší skvělé dechovky. Jízdou králů nás do pohody nastartovala na začátku dnešního pořadu kapela Vlčnovianka. No a teď už nám budou vyhrávat Žadoviáci, kteří minulý rok ve velkém oslavili velké výročí 70 let a kapelník oslavil 75. A kdo byl v amfiteátru v Kyjově, tak si to určitě s námi užil. Spoustu hostů mezi nima nechyběl třeba Felix Slováček. No, tak počkáme si na další výročí a teď už písničky Slivovička, to je velmi populární skladba, hlavně v podání abstinenta kapelníka Ladislava Svobody. No a potom přivoňáme k Fialence, tedy Valčík zavonila Fialenka a ještě jedna polka takzvaně do foroty Slíbení.

Rodák z Čejkovic, hudební skladatel, muzikant tělem i duší to byl pan Josef Konečný, který nás opustil ve věku 74 let. Já jsem měl tu čest s ním spolupracovat a s jeho šestkou natočit několik jeho písniček. A vůbec jeho skladby se staly velmi populární v celém přímo, řekl bych, evropském hudebním prostoru. Pojďme tedy na Jošku Konečného, tohoto vzácného člověka, zaspomínat i v našem pořadu. A to s úsměvem a poděkováním za každou skladbu, kterou nám na tomto pozemském světě zanechal. Polka ve Vinohradě, Valčích, znám já Zahrádečku a ještě, no, řekl bych, pro fajnšmekry orchestrální polku Zpěv Skřivana.

Tak a teď se podíváme na vaše přáníčka a hudební dárky už jsou také připravený. 3. května oslavila své 26. narozeniny Natálka Jakšová ze Bzence. Milá Natálko, hodně zdraví, lásky a radosti ze života ti z celého srdce přejí maminka s tatínkem. Já se rád připojím a posílám písničku a tu jsem tedy s dovolením vybral. Vybral sám spolu s Vaškem Štěrbou za doprovodu Glorie. Ti zaspívám polku Okénečko, tak všechno nejlepší.

Jihočeská kapela Jižaní byla založena v roce 2010, aby ji vyplnila, jak je psáno, volné místo na trhu české a jihočeské dechovky. Kapelníkem a mecenášem je Miroslav Dvořák, který si ke spolupráci přizval muzikanty a zpěváky zvučných jmén, například Joška, Šmuka, sourozenci, Paťkový, no, samé hvězdy. Vítěz 20. ročníku Zlaté křídlovky z roku 2012 a mistr republiky a držitel stříbrné medaile ze 14. ročníku mistrovství Evropy nám zahraje polku Tou píseckou branou, Valčík Cikanka nadná a společně s mistřiňankou polku Jihem Čech.

přátelé, a jdeme do finále dnešní Dech parády. Ano, náš pořad končí, rádiojích potažmo, rádiojích cymbalka jede dál. Mějte se krásně, užívejte života, nezapomeňte popřát svým maminkám všechno nejlepší k jejich dnešnímu velkému svátku, no a za týden se na vás opět těším. Franta Uher.

0: nás na jihu Moravy je krásně. O tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je bodla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
4: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih.

Poslouchejte Rádio Jih na počítači, mobilu či tabletu. Poslouchejte online na www.radiojih.cz. Radio Jih. Rádio Jih.

0: na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je bodla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
4: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový drát 62 koruny za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: počítači, mobilu či tabletu. Poslouchejte online na www.radiojich.cz. Radiojich.cz.
1: Audi Q7 Perfection. Rozšířená výbava S-Line. Pohon všech kol Quattro. Skvělá cena. Perfektní. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
2: Rádio Jih.

0: na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
4: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
5: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
6: Grill, oheň a skvělá atmosféra. Hodonín na grilu je zpět. V sobotu 16. května od 10 hodin na Masarykově náměstí. Dorazí i známý kuchař Michal Hugo Hromas s vlastní pecí a pořádnou show. Čekají vás grilované speciality, street food i lokální dobroty. Zahrají Aneška Binková, Dolls in the Factory a hodonínská kapela Yama. Přijďte si užít den plný chutí, hudby a pohody. Hodonín na grilu. Buďte u toho.
7: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. Hity, které milujete.
8: Hity, kterým rozumíte.
7: Hity, které si zaspíváte. To je hodina českých a slovenských hitů na Rádio Jih.

0: českých a slovenských hitů. Od 9 do 10 na rádiu jich.
1: Prázdnej byt je jako pas.

0: si Rádio Jih na počítači, mobilu či tabletu. Poslouchejte online na www.radiojih.cz. Radiojih.cz.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Hity, které milujete.
3: Hity, kterým rozumíte.
0: Hity, které si zaspíváte. To je hodina českých a slovenských hitů na Rádiu Jih.

0: Ve středu 13. května od 17 hodin v knihovně Kyjov se uskuteční setkání s magistrou Michalou Strožovou na téma Pánevní dno jako klíč k funkčnímu ženskému tělu. Dozvíte se, jak správná péče o pánevní dno ovlivňuje zdraví ženy v gynekologii i porodnictví. Přijďte načerpat cenné informace a inspiraci pro své zdraví. Více informací na Facebooku Nemocnice Kyjov. 33. ročník mezinárodního cyklistického závodu Na kole regionem Kyjovské Slovácko se koná 16. a 17. května. V sobotu vás čeká kritériní liga v ulicích Kyjova, kde rozhoduje rychlost i taktika. V neděli pak silniční závod na trase Strážovice, Věteřov, Sobulky s kopci, rovinami a napínavým finišem. Start i cíl je před obecním úřadem ve Strážovicích. Více informací najdete na www.ckdacomkyjov.cz.
1: Právě posloucháte hodinu českých a slovenských hitů na rádiu Jich.

0: dopoledne vinčujeme z frekvencí Rádia Jih do celého Jihomoravského a Zlínského kraje. Dnes máme neděli 10. května a to znamená, že máme speciální den. Den všech úžasných a obětavých maminek. A proto jsme si na Rádiu Jih nachystali mezi 10. až 11. hodinou dopolední speciální juboxy, kde právě můžete své maminky pozdravit a popřát jim spousta sil, trpělivosti a toho všeho ostatního. Takže dámy a pánové, mezi 10. až 11. tady na Rádiu Jih speciální juboxy ke dni matek, ale můžete je využít i k svátku, k narozeninám, k výročím. Je to prostě na vás. Tak za pár okamžiků startujeme.
1: Doma u nás na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je budla.
2: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
3: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
2: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
3: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
2: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
3: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
4: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
5: Vitajte, strýcu, to je ale krásně. No, letos budu mít veltlínek velký jak kedlubny. A kedlubny? Jak melúny. Však nakupuju hnojiva i postřiky ve vinařském domě v Dubňanech. Mají to tam velice kvalitní a přitom levné. To víte, světová kriza. Tož pojďte teda se mnou a uvidíte sám. Vinařský dům Dubňany, obchod pro náš kraj.
6: Hledáte práci, která voní po kávě? Do prodejny italské kávy v Kyjově hledáme novou posilu. Staňte se baristou a prodejcem prémiových italských potravin. Čeká vás práce se zákazníky, příprava skvělé kávy i lehká administrativa. Nabízíme práci od pondělí do pátku, férové platové podmínky a příspěvek na stravování. Více informací najdete na Facebooku skvělá-káva.cz nebo volejte 604 868 222.
7: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Hezké dopoledne s Rádiem Jih odbyla 10. hodina.
8: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový drát 62 koruny za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
1: Rádio Jih. Počasí.
0: Tak a jak jsme na tom v tuto chvíli s teplotami? Ze Zlína nám hlásíte 10 stupňů, z Lovčic a z Bílovic u Uherského Hradiště 12 stupňů a ze Šakvic ještě o stupeň víc. Dopoledne bude v Jihomoravském a Zlínském kraji slunečné, odpoledne by se mohlo lehce zatáhnout jen na polojasno. Teploty dnes vystoupají až na 24 stupňů, takže bude jedním slovem krásné jarní počasí.
9: Audi Q7 Perfection. Rozšířená výbava S-Line. Pohon všech kol Quattro. Skvělá cena. Perfektní. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
1: Jukebox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání.
0: Neděle 10. května a v Jihomoravském a Zlínském kraji je slyšet spousta krásných přáníček ke dni matek. Také květinářství jsou v obležení, zdá se, nebo ty, které mají alespoň v těch velkých obchoďácích otevřeno. Možná i benzínky, kdo ví. Ale myslím si, že každý z nás to tak nějak měl v týdnu v podvědomí, no a nachystal se na to. No a kdyby náhodou ne, nebo kdybyste to chtěli ještě trošičku vylepšit, to přáníčko ke dni maminek, tak napište SMS-ku nebo WhatsApp zprávu na 606 703 889 a můžete jí darovat krásný vzkaz přes éter Rádia Jih. No a k tomu si vybrat i nějaký ten song, pokud ho máme teda v archivu. Tak dámy a pánové, pojďme na to, startují speciální juboxy.
1: Jubox
10: Rádia Jih.
11: Box Rádia Jih.
10: Nikdo nehraje více hitů na přání. Pište právě teď SMS na 606 703 889.
0: A když už máme ten den matek, tak jak jinak než si zahrát Lunetiky a jejich mámu. Mimochodem je to pro všechny ty maminky, na které si zatím nikdo moc nespomněl a propadají tak trošku panice, tak i vy sami si můžete samozřejmě pro sebe nechat zahrát. Pro vás od nás Lunetik.

0: Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání.
1: Neděle s datem 10. května je tady u nás na Rádiu Jih. Rádiu Jižní Moravy věnována všem úžasným a starostlivým maminkám z celého Jihomoravského a Zlínského kraje, protože jsou tu speciální juboxy. No a pojďme na první SMSky a WhatsApp zprávy, které nám chodí na 606 703 889. Ahoj, prosíme o zahrátí synovi Matyášovi k 7. narozeninám a také mamince Janě a babičce Markéce, také mamince do hájku. Něco od Harleyů, děkuji, Toman z Klobouk, tak zdravíme Matyáška, všechno nejlepší k 7. narozeninám, chlape, už seš velký kluk, tak si užij dort a užij si všechnu tu oslavu. Zdravíme také maminky Jany a babičku Markétku a také maminku do hájku. No, Tomane z Klobouk, díky moc za zprávičku. Ahojky rádio, jich chtěla bych nechat zahrát hlavně pro vás, pro celé rádio. U toho je velké srdce, tak děkujeme, protože díky vašemu rádiu jsem vyhrála 100 růží pro maminku. Děkuju moc, moc, Sonja. Soni, není vůbec zač, rádo se stalo. Mimochodem čeká na vás stále ten zájezd do toho Řecka a pozor, od pondělí už od zítra soutěžíme o elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun tady na jihu. Ale teď je to důležitější, mnohem víc jsou naše maminky. 606 703 889. Napište krásný vzkaz, vyberte song a rádi uděláme radost. Tady kapela Harley.
0: Jukebox Rádia Jih. Jukebox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání. Pište právě teď SMS na 606 703 889.

0: tady z jihu.
1: Jukebox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání.
0: A pojďme na další SMSky a WhatsApp zprávy, které nám chodí na 606 703 889 a to hlavně speciálně ke dni všech maminek. Prosím, abyste zahráli pro mou milovanou maminku, která nám dělá všechno to nejlepší, to nejkrásnější ke dni maminek. Děkuji, Karolína. Tak Kájo, děkujeme. Mimochodem, když už tak napište jméno té maminky, ať se v tom rozhodně pozná. Nemusíte ji utajovat, že je tak skvělá před světem. Ahoj všem, chtěl bych poprosit zahrát moji milované mamince Vladěnce k dnešnímu svátku a měla nedávno narozeniny, tak ještě jednou všecko nejlepší. Přeji Marek, Katka, Míša, Berča a manžel Petr, no a budeme hrát song od Valda Gang. Tak zdravíme ještě jednou Vladěnku. Vladěnko, i my se připojujeme ke gratulaci, ke všemu nejlepšímu k narozeninám a hlavně k tomu dni maminek. A vy neváhejte, máte-li doma někde po boku maminku, vemte telefon a napište SMSku nebo WhatsApp zprávu na 606 703 889, protože maminek bychom si měli prostě vážit.
1: Jukebox Rádia Jih. Jukebox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání. Pište právě teď SMS na 606 703 889.

0: hrají. Nikdo nehraje více hitů na přání.
1: Ano, pokračujeme ve speciálních jukeboxech v rámci Dne všech maminek v neděli 10. května tady u nás na Rádiu Jih. Rádiu Jižní Moravě a děkujeme za všechny SMS a WhatsApp zprávy, které chodí na 606 703 889. Dobrý den, chtěla bych nechat zahrát písničku od skupiny Holky, písničku pro mámu. Tímto bych chtěla svoji mamince poděkovat za to, jak mě vychovala, i když to nikdy neměla se mnou lehké. Maminko, děkuji za všechno, Veronika z Kudlovic. No a budeme hrát také pro maminku Míšu do Šakvic, a to od Nikol. Přiznám se, že Holky pro mámu tu v archivu nemám, ale zkusím to ještě rychle nasadit, takže si to dneska zahrajeme. Každopádně jako takovou drobnou náhradu si dovolím další speciální song pro všechny maminky, a to z let 90. je od Spice Girls a jmenuje se Mama. Tak pro všechny úžasné maminky ke dni matek.

0: Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání.
1: 606 703 889, to je WhatsApp a SMS linka sem k nám do studia v rámci oslavy Dne všech maminek. No ale můžete napsat i tak jakoby pro dobrou náladu si nebo k svátku, k narozeninám, a tak je to na vás. Ahoj, chtěla bych zahrát borovičku mé mamince ke svátku. Díky Eli, tak Eli, za chvilku si dáme Emily a Justice a jejich Cítím vůni lesa. Dorazil taky krásný vzkaz od Pepiny. Moje milá maminka není žádná květinka, je jako strom, co pevně stojí, když se někdy trochu bojím. Dala mi volnost, křídla taky. Učila mě zvládat mraky, a když maminko jediná, jsi skvělá, tvoje Pepina. Mimochodem, maminka se jmenuje Jarka a je ze Zlína. Tak děkujeme moc za takovouhle krásnou básničku. Jarko ze Zlína, to bylo pro tebe, ano, pro tebe od Pepiny. Tak vás, děvčata, zdravíme a hezkou neděli všem na jihu. I když je neděla, tak makáme na střeše a chtěli bychom zahrát něco od kapely Škvor a mojí mamce Jiřince Dvořákové. Děkuji, Martin z Vlkoša. Tak zdravíme, Martine, i tebe, zdravíme i Jiřinku, no Dvořákovou, a hrajeme si Emily a Justice a hnedka v zápětí kapelu Škvor.
0: Jukebox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání. Pište právě teď SMS na 606 703 889.

0: Rádio Jich na počítači, mobilu či tabletu. Poslouchejte online na www.radiojich.cz. Radiojich.cz.
1: Audi Q7 Perfection. Rozšířená výbava S-Line. Pohon všech kol Quattro. Skvělá cena. Perfektní. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
0: Jukebox Rádia Jich.
2: Jukebox Rádia Jich.
0: Nikdo nehraje více hitů na přání. Pište právě teď SMS na 606 703 889.
3: Ano, je to tak, jsme v polovině speciálních nedělních jukeboxů Rádia Jich Rádežní Moravy, kde hrajeme všem maminkám k dnešnímu krásnému svátku ke dni maminek. No a budeme hrát také pro maminku Katku z Vracova, dorazila SMSka, tak posíláme kapelu Škvoru a Sílu Starých vín. Hezké nedělní dopoledne s Jihem.

0: Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání.
1: Tak to vezmeme hopem, protože SMSky a WhatsApp zprávy naskakují na 606 703 889 poměrně ve velkém, tak děkujeme, je vidět, že své maminky máte moc rádi. Dobrý den do Rádia Jih přejeme. Chtěli bychom zahrát naší mamince něco hezkého od Marka Ztraceného k dnešnímu svátku. Maminek, děkujeme moc, Michal a Kamil, tak Michale a Kamile, pokud maminka poslouchá, tak maminko, to je pro tebe právě od Michala a Kamila. Zase utajili to jméno té maminky. Tak tady je Marek Ztracený a pohodovka, Ztrácíš se.
0: Jukebox Rádia Jih. Jukebox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání. Pište právě teď SMS na 606 703 889.

0: hitů na přání.
1: Na rádiu Jih, rádiu Jižní Moravy, pokračujeme ve speciálních juboxech ke dni všech maminek. No a pojďme na další vaše WhatsApp zprávy a SMSky z čísla 606 703 889. Dobrý den, chtěla bych zahrát písničku Jeruzaléma i pro maminky, které jsou hospitalizované v nemocnicích, i pro tu moji maminku Irenku, která leží v nemocnici v Hustopečích, a zároveň bych chtěla zahrát i pro zdravotní sestřičky, které jsou také maminkami a starají se o ty naše. Děkuji, dcera Míša ze Šakvic. Tak Míšo, moc krásný vzkaz, myslím si, že platný nejenom pro nemocnici v Hustopečích a pro tvoji maminku, ale pro všechny naše jihomoravské nemocnice. Tak zdravíme i do nich a zdravíme i všechny ty maminky, které jsou hospitalizované, protože prostě je to takové těžké. Pojďme na další SMSku, prosím, zahrajte písničku od Verony Hey Boy pro naši maminku Evičku k jejímu svátečku. Máme tě moc rádi a i našemu tačuldovi Jarouškovi, ať mu to není líto. Luky s Verčou, tak Luky s Verčou, děkujeme za SMSku a díky, že společně posloucháte Rádio Jih. Dobrý den, chtěla by sem popřát svoji mamince všechno nejlepší ke dni matek a poděkovat jí za to všechno, co pro mě všechno dělá. I když to neměla občas lehké, dcera Sabina. A poprosím zahrát od Verony. Děkuji. Tak teď Master KG Jeruzaléma pro Míšu ze Šakvic a speciálně pro její maminku Irenku. No a za chvilku dáme slíbenou Veronu. Tady je Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání.
1: Pokračujeme dál ve speciálních juboxech Rádia Jih, Rádia Jižní Moravy, které jsou věnovány všem maminkám v rámci Dne matek. Ahoj, pocházím z Bojanovic, teď žiju na severu Čech, stále poslouchám Rádio Jih, mimochodem to nás moc těší, a chtěl bych zahrát pro Janu Lapskou do Bojanovic k svátku matek s pozdravem Milan. Tak Milan zdraví maminku Janu Lapskou do Bojanovic. Tak zdravíme taky a zdravíme také nejenom do Dolních Bojanovic, ale hlavně na sever Čech. Snad je tam taky tak krásně jako tady u nás. Dobrý den do rádia Jih, chtěla bych zahrát písničku od Vesny Moravo, Moravo. Písnička je pro maminku Renatu k dnešnímu svátku. Děkuju, Sandra. Dobrý den, prosím o písničku od Vesny Moravo pro moji maminku. Děkuji, Naty z Kobeřic u Opavy. Tak zdravíme také na Opavskom. No a máme tu jedno speciální hudební přání, které mi vyrazilo dech, ale proti gustu, jak se říká. Chtěl bych pro mou milovanou maminku Mirku pustit písničku Schumacher. Jsme teď na zahradě. Tak maminko Mirko, dost dobrý hudební vkus. Tak za chvilku také DJ Visage a Formula. To by jsem zrovna dneska dopoledne takhle jako nečekal, ale dobrá, šlápneme do pedálu. Teď Vesna Moravo a poslední šance poslat své vzkazy.
0: Jukebox Rádia Jih. Jukebox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání. Pište právě teď SMS na 606 703 889.

hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jih.

0: jsme šlápli na pedály společně s DJem Vizážem a Formulí. Bylo to speciálně pro maminku Mirku.
1: Jukebox Rádia J. Nikdo nehraje více hitů na přání.
0: V nedělním dopoledni posloucháte Rádio Jih, Rádio Jih Moravie, a my tu máme závěr speciálních jukeboxů věnovaný všem maminkám. Krásné sváteční dopoledne všem a hlavně všem maminkám. Poprosila bych o písničku od Evy Farné a Miraj. Pro mě a Romana pracujeme na domečku, tak ať nám to utíká. Děkuji Vojtěžka, tak to byl takový vzkazík pracovní. Teď pojďme na ty maminkovské, ale samozřejmě Evu Farnou a Miraj za chvíli taky zahrajeme, jo? Dobrý den, prosím o zahrátí písničky pro moji maminku Alenu Šimkovou z Mutěnic. Mami, máme tě všichni moc rádi. Dcera Darina, Alžběta a syn Štefan. Moc děkujeme. Tak my taky děkujeme za krásnou zprávu a zdravíme Alenu Šimkovou z Mutěnic, hrdou toť maminku. Dobrý den, prosíme o zahrátí mamince Marušce do Násedlovic. Moc děkujeme za vše, co pro nás děláš, a děkujeme, že tě máme. Dcera Kačka, vnučky Emička a Nelinka, máme tě moc rádi. A zároveň všem maminkám, protože být maminkou je jeden velký dar. Děkujeme Rádio Jih. Tak my děkujeme za krásnou zprávu a zdravíme Marušku do Násedlovic. Užij si svůj krásný den. Teď jedna slovenská zpráva, tak snad to moc trošku nezmotám, zkusím to česky. A omlouvám se. Dobrý den, prosím, zahrajte naší babičce Anešce Mihálovej ke dni matek a k jejímu blížícímu se jubileu 70. narozenin a naší dcerce Sárince a zeťovi Palimu k jejich úspěchům na fitness soutěžích. Prosím, zahrajte písničku Prince Ital John United Andrej s rodinou. Děkujeme. Tak já se omlouvám, že jsem to tak jako přelouskal, ale já si neopovážím przdit krásnou slovenštinu, když to úplně tak jako neumím. Tak Andrej, děkujeme moc za zprávu, zdravíme Anešku Mihálovou, přejeme jí všechno nejlepší k jubileu blížícímu se 70. a zdravíme i Sárinku a Pala a gratulujeme k úspěchům na fitness soutěžích. Tak ještě jedna zpráva, dobrý den, zahrajte prosím mamince do Strážovic písničku Zatancuj si se mnou od Adama Ďurici. Děkuji. Tak uděláme to tak, jo. Vzhledem k tomu, že tady u nás na jihu programuji hudbu, tak jsem si řekl, že vám to tam všechno postupně během, dejme tomu, 4 hodinky naskládám všechno, co jste chtěli, takže si počkejte rozhodně. Děkujeme za všechny zprávy, SMSky a WhatsApp zprávy a díky, že jste s Rádiem Jih. Ale teď ještě před tím vším jeden speciální song, o který jste si hodně psali a já ho tu v archivu neměl, tak jsme ho doplnili. Tady jsou Holky a pro mámu a věnujeme to úplně všem maminkám na celém světě.
1: Jukebox Rádia Jih. Nikdo nehraje více hitů na přání.

0: skutku emotivní finále dnešních speciálních jukeboxů ke dni matek. A dorazily ještě dvě zprávičky. Zdravím rádio Jih ze Žeravic. Chtěla bych nechat zahrát mamince Libuši. Snad bude mít velkou radost z kávových pralinek a božích milostí. Prosím o píseň Víno od kapely Činasky. Děkuji Aneta a Eliška. Tak zdravíme maminku Libuši do Žeravic. Mimochodem, Anet a Eliško, píseň bude, ale počkejte si prosím na ní. Dosadil jsem ji do playlistu po 11. No a ještě jedna rychlá SMSka od Adama, Michala a Lukáše. Dobrý den, prosíme o zahrátí písničky pro maminku Barunku. Máme tě moc rádi. Tak díky za všechny vaše zprávy.
1: Doma u nás na jihu Moravy je krásně. O tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, ta by budla.
2: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
3: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
2: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
3: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
2: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
3: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku. Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
4: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Milovníci vína a dobré zábavy, připravte se, Bučovice budou žít. Zámecký košt vín přináší stovky vzorků, neomezenou degustaci a atmosféru, která vás pohltí. Čeká vás cymbál, folklor, tanečníci a odpoledne to rozjede kapela The People. To vše v kouzelném prostředí arkádového nádvoří renesančního zámku. V sobotu 16. května od 10 hodin. Vstupenky přímo na místě. Přijďte ochutnat, pobavit se a užít si den, na který se nezapomíná.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. A trvanlivé mléko 1 litr s apkou pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
7: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.

0: Rádio I.
1: Rádio I.
0: Hrajeme hity pro dobrou náladu.
2: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou.

0: si Rádio Jih na počítači, mobilu či tabletu. Poslouchejte online na www.radiojih.cz. Radiojih.cz.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonal, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
2: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro...

0: nás na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
0: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
0: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
0: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku. Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
2: Grill, oheň a skvělá atmosféra. Hodonín na grilu je zpět. V sobotu 16. května od 10 hodin na Masarykově náměstí. Dorazí i známý kuchař Michal Hugo Hromas s vlastní pecí a pořádnou show. Čekají vás grilované speciality, street food i lokální dobroty. Zahrají Aneška Binková, Dolls in the Factory a hodonínská kapela Yama. Přijďte si užít den plný chutí, hudby a pohody. Hodonín na grilu. Buďte u toho.
3: Hledáte práci, která voní po kávě? Do prodejny italské kávy v Kyjově hledáme novou posilu. Staňte se baristou a prodejcem prémiových italských potravin. Čeká vás práce se zákazníky, příprava skvělé kávy i lehká administrativa. Nabízíme práci od pondělí do pátku, férové platové podmínky a příspěvek na stravování. Více informací najdete na Facebooku skvělá-káva.cz nebo volejte 604 868 222.
4: Vitajte, strýcu, to je ale krásně. No, letos budu mít veltlínek velký jak kedlubny. A kedlubny? Jak melúny. Však nakupuju hnojiva i postřiky ve vinařském domě v Dubňanech. Mají to tam velice kvalitní a přitom levné. To víte, světová kriza. Tož pojďte teda se mnou a uvidíte sám. Vinařský dům Dubňany, obchod pro náš kraj.
5: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival Ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, vyzkoušej si ho zdarma. Když něco, tak Allegro.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: počítači, mobilu či tabletu. Poslouchejte online na www.radiojich.cz. Radiojich.cz. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu a Hodonín na 889 FM.
1: Dáme to má!

0: Ve středu 13. května od 17 hodin v knihovně Kyjov se uskuteční setkání s magistrou Michaelou Strožovou na téma Pánevní dno jako klíč k funkčnímu ženskému tělu. Dozvíte se, jak správná péče o pánevní dno ovlivňuje zdraví ženy v gynekologii i porodnictví. Přijďte načerpat cenné informace a inspiraci pro své zdraví. Více informací na Facebooku Nemocnice Kyjov. 33. ročník mezinárodního cyklistického závodu Na kole regionem Kyjovské Slovácko se koná 16. a 17. května. V sobotu vás čeká kritériní liga v ulicích Kyjova, kde rozhoduje rychlost i taktika. V neděli pak silniční závod na trase Stráževice, Věteřov, Sobulky s kopci, rovinami a napínavým finišem. Start i cíl je před obecním úřadem ve Stráževicích. Více informací najdete na www.ckdacomkyjov.cz.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: nás na jihu Moravy je krásně. O tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
4: Vitajte, strýcu, to je ale krásně. No, letos budu mět veltlínek velký jak kedlubny. A kedlubny jak melúny. Však nakupuju hnojiva i postřiky ve vinařském domě v Dubňanech. Mají to tam velice kvalitní a přitom levné. To víte, světová kriza. Tož pojďte teda se mnou a uvidíte sám. Vinařský dům Dubňany, obchod pro náš kraj.
5: Milovníci vína a dobré zábavy, připravte se, Bučovice budou žít. Zámecký košt vín přináší stovky vzorků, neomezenou degustaci a atmosféru, která vás pohltí. Čeká vás cymbál, folklor, tanečníci a odpoledne to rozjede kapela The People. To vše v kouzelném prostředí arkádového nádvoří renesančního zámku. V sobotu 16. května od 10 hodin. Vstupenky přímo na místě. Přijďte ochutnat, pobavit se a užít si den, na který se nezapomíná.
6: Cukrářství Madlenka Milotice u Kyjova. Výroba domácích zákusků, dortů a koláčků, přijímá objednávky na svatby, rodinné i společenské akce, hody a další příležitosti. Objednávejte na telefonu 774 238 322. Opakuji 774 238 322 nebo pište na cukrarnamadlenka@seznam.cz. Zastavit se můžete i osobně. Cukrářství Madlenka v Miloticích u Kyjova.
7: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrátišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Poslouchejte Rádio Jih na počítači, mobilu či tabletu. Poslouchejte online na www.radiojih.cz. Radiojih.cz.
1: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu. Hrajeme pro celou Jižní Moravu.

0: jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
5: Hledáte práci, která voní po kávě? Do prodejny italské kávy v Kyjově hledáme novou posilu. Staňte se baristou a prodejcem prémiových italských potravin. Čeká vás práce se zákazníky, příprava skvělé kávy i lehká administrativa. Nabízíme práci od pondělí do pátku, férové platové podmínky a příspěvek na stravování. Více informací najdete na Facebooku skvělá-káva.cz nebo volejte 604 868 222.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kilogram za 39,90 a velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Tady se vám blíží splátečka a další.
9: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na KB.cz. Komerční banka.
10: Rádio Jih. Počasí.
11: V Brně a Bořeticích měříme 18 stupňů Celsia, Mikulčice a Babice o 2 stupně více, takže 20. Zítra v Jihomoravském kraji kolem 22 stupňů a sem tam nějaká ta přehánka. Tak naleštit gumáky, kdyby náhodou zapršelo.

0: Posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. V Kyjově zavřeli prodejnu kebabu. Jak to tam vypadalo, co se stalo a co tam žilo za živočichy, prozradíme za malou chvilku. Tak držte vlnu.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

Ladíte frekvence rádia jich, pojďme se podívat do Kyjova. V podniku s názvem Istanbul Kebab, který se nachází na Masarykově náměstí, objevili celou řadu závažných hygienických nedostatků, včetně mrtvého hmyzu nebo trusu hlodavců. Inspektoři proto provozovnu okamžitě uzavřeli, jakože hnedka close. Ve velmi špatném stavu byl prostor pro přípravu jídla.

0: na vlnách rádia jich. Dneska jeden matek, tak u toho zůstaneme a něco si o tom povíme. Třeba jak to vzniklo. Tak zatím držte vlnu a vychutnávejte si s námi hity pro dobrou náladu.
1: Poslouchejte rádio jich online.

online. www.radiojih.cz Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: Lady Gaga, Abracadabra, totální hitovka minulého roku na diskotékách, rádích a streamovacích službách. Díky, že posloucháte Rádio Jižní Moravy. Ze studia vás zdraví Tadeáš Poláček. Jestli jste v autě, na zahradě nebo ležíte zrovna doma na gauči, protože jste v noci protančili střevíce, stejně jako já. Já jsem teda nekalil, já jsem byl za mixážním pultem, tak vám přejeme příjemnou neděli. Dneska je den matek, tak doufáme, že jste své mamince popřáli všechno nejlepší ke dni matek a popřípadě jí dali i nějaký malý dar. Já své ano, ale ještě jednou oficiálně, mami, všechno nejlepší ke dni matek, díky, že tě mám a podporuješ mě ve všem, co dělám, protože jinak nevím, co by jsem dělal. No a aby jsem věci uvedl na pravou míru, tak ten dárek, který jsem ti dal, jsem vlastně nekupoval já, kupovala ho ségra, protože já jsem vlastně ani nevěděl, že dneska je den matek, ale to vůbec nevadí, protože vsadím všechny své boty a písničky, co mám na akce, že nejsem jediný, kdo na to zapomněl. No a pojďme si něco k tomu říct. Podobné svátky, které uctívaly matky a mateřství po celém světě, existovaly už v dávné historii. Například ve starověkém Řecku se slavil svátek plodnosti a matek, který byl spojený s uctíváním pohanské bohyně Rei. Mateřství se oslavovalo také ve starověkém Římě a připadalo, pozor, na první březnový den. Tato oslava se nazývala Matronalie a byla zasvěcena bohyni Juno. Kromě České republiky a Ameriky se svátek slaví druhou květnovou neděli také v Německu a v Rakousku. Všem maminkám posíláme jedno velké díky, že vás máme, že se máme kde vybrečet a nějaký ten hit pro dobrou náladu, jako třeba Mandraže, Tanči dokud můžeš.
1: 33. ročník mezinárodního cyklistického závodu Na kole regionem Kyjovské Slovácko se koná 16. a 17. května. V sobotu vás čeká kritériní liga v ulicích Kyjova, kde rozhoduje rychlost i taktika. V neděli pak silniční závod na trase Stráževice, Věteřov, Sobulky s kopci, rovinami a napínavým finišem. Start i cíl je před obecním úřadem ve Stráževicích. Více informací najdete na www.ckdacomkyjov.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: nás na jihu Moravy je krásně. O tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
4: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Grill, oheň a skvělá atmosféra. Hodonín na grilu je zpět. V sobotu 16. května od 10 hodin na Masarykově náměstí. Dorazí i známý kuchař Michal Hugo Hromas s vlastní pecí a pořádnou show. Čekají vás grilované speciality, street food i lokální dobroty. Zahrají Aneška Binková, Dolls in the Factory a hodonínská kapela Yama. Přijďte si užít den plný chutí, hudby a pohody. Hodonín na grilu. Buďte u toho.
6: Vitajte, strýcu, to je ale krásně. No, letos budu mět veltlínek velký jak kedlubny. A kedlubny? Jak melúny. Však nakupuju hnojiva i postřiky ve vinařském domě v Dubňanech. Mají to tam velice kvalitní a přitom levné. To víte, světová kriza. Tož pojďte teda se mnou a uvidíte sám. Vinařský dům Dubňany, obchod pro náš kraj.
7: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
8: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
9: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
8: A tak to bude drahé.
9: Depak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
10: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
11: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, pořiď si ho teď jen za polovinu. Když něco, tak Allegro.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Rádio Jih, počasí.
14: Břeclav, Sedlec u Mikulova 21 stupňů, Dambořice 20 a Slavkov u Brna 19. A jak to bude vypadat zítra? Zítra v Jihomoravském a Zlínském kraji kolem 22 stupňů a sem tam nějaká ta přehánka a mírný vítr. Takže nic hrozného. Snad nám to konečně zaleje zahrádky, protože dneska dopoledne jsem to byl obhlédnout na zahrádce a nevím, zda jsem chodil po hlíně nebo po betonu. No tak držme palce, ať nám to vyjde a konečně nám zaprší.

0: Rádio Jižní Moravy, že je láska mocná víla, ale alkohol je čaroděj. No to přece všichni víme, ale zamíříme do centra Jihomoravského kraje, a to přímo do Štatlu, neboli do Brna, kde úřadoval, jak už je známo, alkohol. A úřadoval tak, jako hokejisti 2 roky zpátky na zlatém šampionátu. Tak držte vlnu a za malou chvilku si o tom povíme více.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
2: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.

Dance od Milky Chance, tahle písnička o ztracené lásce a pocitu, že ti někdo ukradl tanec, neboli chvíle, které už se nevrátí, díky svému originálnímu zvuku se stal obrovským hitem v rádiích po celém světě. Příjemné nedělní odpoledne na vlnách rádia jich, nadávky, urážky a v hlavní roli alkohol a společensky unavená žena zaměstnala brněnské strážníky včera v noci. Ti museli expresně odvést do vyhlášeného hotelu pro tyto sportovce známého pod názvem, hádejte pod jakým, záchytka. Celý tento projekt X se odehrával, no typněte si kde, u hlavního nádraží, a to konkrétně na konečné stanici na rohu Benešovy ulice. Už když tam strážci zákona šli, tak je zastavovali kolem dojící a stěžovali si na osobu, která se povalovala na trávníku a měla kolem sebe větší množství odpadků. No nebudeme říkat, jaké to není podstatné, ale páni policisté ženu poznali hned. Jednalo se totiž o 38letou ženu, která by mohla kandidovat na nějakou cenu za počet přestupků, protože tahle žena

0: Kem se budou zabývat úředníci ve správním řízení. Sakra lidi, nekropte to tolik a pijte s mírou, a když nemáte toho míru kolem sebe, tak aspoň s někým, ať to s váma někde neslekne. Posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, a jedna novinka, za řekou Moravou nová skladba od Emily s názvem Maj, tak držte vlnu.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

frekvence Rádia Jih. Za malou chvilku vás pozveme k nám do Hodonína na jednu akci. Takže pokud máte děti a příští sobotu čas, tak určitě zamířte k nám do Hodonína. Kam a v kolik prozradíme za chvilku, ale můžeme vám říct, že to bude stát za to. Ale o tom všem za malou chvilku. Teďka hity pro dobrou náladu, jako třeba Thorn, Mystical Magical anebo Pitbull Give Me Everything Tonight.

0: i online. www.radiojich.cz.
1: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Zlín na 98 FM.

0: Klasika všech klasik, neskutečná symfonie. Přiznávám se, na diskotékách to hrávám pravidelně a vůbec se za to nestydím. Díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Příští sobota 16. května bude na rybářské baště v Hodoníně patřit dětem. Uskuteční se tady totiž akce pod názvem Čarodějnice After. Akce začíná ve 13 hodin. Je připraven i animátor nebo animátorka. No nechte se překvapit, který nebo která vás bude vás i vaše děti bavit. Takže když dojdete domů, hned usnou. Samozřejmě nebude chybět soutěž o nejlepší kostým čaroděje nebo čarodějnice. Bude tu také fotokoutek, takže pecka, můžete si své dítko vyfotit, v neděli ráno v DM-ku vytisknout fotku a dát i babičce v neděli u oběda na památku. Nebudou chybět ani skákací hrady, opékání špekáčku, trampolíny, skluzavky a možná i pěnové dělo a dětská diskotéka. Celým dnem vás bude provázet moderátor, takže se nemusíte bát nějakého zmatku. Takže příští sobota 16. května o 13 hodin rybářská bašta v Hodoníně, dětská afterparty, pálení čarodějnic. A teďka už přichází na scénu ikona pop s jejím legendárním songem I Love It.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Máte hlad, nemáte dobrou náladu a ani v práci vám to neutíká.
1: A proto vám z Rádia Jih dovezeme parádní svačinu až do práce.
2: Těšit se můžete na výborné tradiční koláčky z koláčkovny Milotice a dobroty z Břeclavského racia.
1: Každý všední den rozvážíme po celém Jihomoravském a Zlínském kraji svačiny do práce.
2: Přihlaste se o tu svou právě teď na www.radiojih.cz
1: a zpříjemněte si se svými kolegy pracovní den.
2: Koláčkovna Milotice. Koláčky jako od babičky. Svatební koláčky na svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Nově nabízíme rozvoz koláčků po celé České republice. Více info a objednávky online na www.koláčkovna.cz. Racio, to jsou zdravé, lehké a chutné výrobky pro celou rodinu. www.racio.cz.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor, smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo, toaletní papír, 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
4: Cukrářství Madlenka Milotice u Kyjova. Výroba domácích zákusků, dortů a koláčků, přijímá objednávky na svatby, rodinné i společenské akce, hody a další příležitosti. Objednávejte na telefonu 774 238 322. Opakuji 774 238 322 nebo pište na cukrarnamadlenka@seznam.cz. Zastavit se můžete i osobně. Cukrářství Madlenka v Miloticích u Kyjova.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.

0: si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře. Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
1: A tento týden v Tajemném jihu soutěžíme o 500 korunové poukazy na poctivé paštiky, uzeniny nebo vyhlášená grilovaná žebírka od paštiky Rašovská ze Sobulek. Více na paštikyrašovská.cz.
2: Rádio Jih.

Ve středu 13. května od 17 hodin v knihovně Kyjov se uskuteční setkání s magistrou Michailou Strožovou na téma Pánevní dno jako klíč k funkčnímu ženskému tělu. Dozvíte se, jak správná péče o pánevní dno ovlivňuje zdraví ženy v gynekologii i porodnictví. Přijďte načerpat cenné informace a inspiraci pro své zdraví. Více informací na Facebooku Nemocnice Kyjov. 33. ročník mezinárodního cyklistického závodu Na kole regionem Kyjovské Slovácko se koná 16. a 17. května. V sobotu vás čeká kritériní liga v ulicích Kyjova, kde rozhoduje rychlost i taktika. V neděli pak silniční závod na trase Stráževice, Věteřov, Sobulky s kopci, rovinami a napínavým finišem. Start i cíl je před obecním úřadem ve Stráževicích. Více informací najdete na www.ckdacomkyjov.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Doma u nás na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je bodla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
0: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
0: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytěte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
0: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku. Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Grill, oheň a skvělá atmosféra. Hodonín na grilu je zpět. V sobotu 16. května od 10 hodin na Masarykově náměstí. Dorazí i známý kuchař Michal Hugo Hromas s vlastní pecí a pořádnou show. Čekají vás grilované speciality, street food i lokální dobroty. Zahrají Aneška Binková, Dolls in the Factory a hodonínská kapela Yama. Přijďte si užít den plný chutí, hudby a pohody. Hodonín na grilu. Buďte u toho.
4: Hledáte práci, která voní po kávě? Do prodejny italské kávy v Kyjově hledáme novou posilu. Staňte se baristou a prodejcem prémiových italských potravin. Čeká vás práce se zákazníky, příprava skvělé kávy i lehká administrativa. Nabízíme práci od pondělí do pátku, férové platové podmínky a příspěvek na stravování. Více informací najdete na Facebooku skvělá-káva.cz nebo volejte 604 868 222.
5: 12 měsíců jsme nezamouřili oka. 12krát jsme obměnili recepturu. 12krát jsme se pohádali a 12krát za sebou smířili. Až po 12. jsme si řekli, že to je on. A tak vznikla prémiová novinka Štatl. Poctivá 12ka z těch nejlepších českých chmelů a moravských sladů. A ty už jen skoč na 12ku a přijeď ochutnat. V Brně se teď všechno točí kolem naší 12ky. Starobrno Štatl. Z výhradně českých chmelů.
6: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90.

0: radostí celým širým světem. Večer pít víno, na nebe se dívat, dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: máte hlad, nemáte dobrou náladu a ani v práci vám to neutíká.
1: A proto vám z Rádia Jih dovezeme parádní svačinu až do práce.
2: Těšit se můžete na výborné tradiční koláčky z koláčkovny Milotice a dobroty z Břeclavského Racia.
1: Každý všední den rozvážíme po celém Jihomoravském a Zlínském kraji svačiny do práce.
2: Přihlaste se o tu svou právě teď na www.radiojih.cz
1: a zpříjemněte si se svými kolegy pracovní den.
2: Koláčkovna Milotice. Koláčky jako od babičky. Svatební koláčky na svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Nově nabízíme rozvoz koláčků po celé České republice. Více info a objednávky online na www.koláčkovna.cz. Racio, to jsou zdravé, lehké a chutné výrobky pro celou rodinu. www.racio.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
4: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, vyzkoušej si ho zdarma. Když něco, tak Allegro.
5: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.

i online. www.radiojih.cz Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

0: na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
4: Plánujete koupy alespoň dvou vozů Škoda během 12 měsíců? Pak jste velkoodběratelem a máte nárok na extra slevu. Vista Car Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
1: A tento týden v Tajemném jihu soutěžíme o 500 korunové poukazy na poctivé paštiky, uzeniny nebo vyhlášená grilovaná žebírka od paštiky Rašovská ze Sobulek. Více na paštikyrašovská.cz.
2: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu. Hrajeme pro

0: máte hlad, nemáte dobrou náladu a ani v práci vám to neutíká.
1: A proto vám z Rádia Jih dovezeme parádní svačinu až do práce.
2: Těšit se můžete na výborné tradiční koláčky z koláčkovny Milotice a dobroty z Břeclavského Racia.
1: Každý všední den rozvážíme po celém Jihomoravském a Zlínském kraji svačiny do práce.
2: Přihlaste se o tu svou právě teď na www.radiojih.cz
1: a zpříjemněte si se svými kolegy pracovní den.
2: Koláčkovna Milotice. Koláčky jako od babičky. Svatební koláčky na svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Nově nabízíme rozvoz koláčků po celé České republice. Více info a objednávky online na www.koláčkovna.cz. Racio, to jsou zdravé, lehké a chutné výrobky pro celou rodinu. www.racio.cz.
3: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.

Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: po celém Jihomoravském a Zlínském kraji svačiny do práce.
1: Přihlaste se o tu svou právě teď na www.radiojih.cz
0: a zpříjemněte si se svými kolegy pracovní den.
1: Koláčkovna Milotice. Koláčky jako od babičky. Svatební koláčky na svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Nově nabízíme rozvoz koláčků po celé České republice. Více info a objednávky online na www.koláčkovna.cz. Ratio, to jsou zdravé, lehké a chutné výrobky pro celou rodinu. www.ratio.cz

0: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
1: A tento týden v Tajemném jihu soutěžíme o 500 korunové poukazy na poctivé paštiky, uzeniny nebo vyhlášená grilovaná žebírka od paštiky Rašovská ze Sobulek. Více na paštikyrašovská.cz.
2: Rádio Jih.

0: nás na jihu Moravy je krásně. O tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, ta by budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.

0: nemáte dobrou náladu. A ani v práci vám to neutíká.
1: A proto vám z Rádia Jich dovezeme parádní svačinu až do práce.
2: Těšit se můžete na výborné tradiční koláčky z koláčkovny Milotice a dobroty z Břeclavského Racia.
1: Každý všední den rozvážíme po celém Jihomoravském a Zlínském kraji svačiny do práce.
2: Přihlaste se o tu svou právě teď na www.radiojich.cz
1: a zpříjemněte si se svými kolegy pracovní den.
2: Koláčkovna Milotice. Koláčky jako od babičky. Svatební koláčky na svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Nově nabízíme rozvoz koláčků po celé České republice. Více info a objednávky online na www.koláčkovna.cz. Racio, to jsou zdravé, lehké a chutné výrobky pro celou rodinu. www.racio.cz.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře. Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
1: A tento týden v Tajemném jihu soutěžíme o 500 korunové poukazy na poctivé paštiky, uzeniny nebo vyhlášená grilovaná žebírka od paštiky Rašovská ze Sobulek.

0: nás na jihu Moravy je krásně. O tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, ta by budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz

0: nemáte dobrou náladu. A ani v práci vám to neutíká.
1: A proto vám z Rádia Jih dovezeme parádní svačinu až do práce.
0: Těšit se můžete na výborné tradiční koláčky z koláčkovny Milotice a dobroty z Břeclavského Racia.
1: Každý všední den rozvážíme po celém Jihomoravském